0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 25. září. Tento den roku 1899 se narodil kreslíř, karikaturista a spisovatel Ondřej Sekora. Ročník 1906 je ruský hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. Roku 1968 přišel na svět hudebník a herec Will Smith. Roku 1913 se narodil

1979 měl na Broadway premiéru muzikál Evita. Roku 1952 se narodil americký herec Christopher Reeves, nejslavnější představitel Supermana. Zemřel 10. října 2004. Ročník 1944 je držitel Oscara americký herec Michael Douglas. Ve stejný den, ovšem o 25 let později, se ve Walesu narodila jeho manželka Catherine Zeta-Jones. I ona má doma hereckého Oscara za roli v muzikálu Chicago. Roku 1880 poprvé vyšla knížka Pes Baskervilský. Roku 1980 zemřel ve věku pouhých 32 let na předávkování bubeník legendárních Led Zeppelin John Bonham. Roku 1998 přeplaval Francouz Bernard Lecomte jako první člověk na světě za 71 dní Atlantský oceán. Tento den roku 1995 dokázala Mariah Carey single Fantasy dostat jako novinku okamžitě po vydání na první místo americké hitparády. Stalo se to teprve podruhé v historii. Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence.

0: VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Relax Radio.
5: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 6 hodin 11 minut.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo hlavně v jeho západní polovině Čech, ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě České republiky, hlavně na horách, čekejme ojediněle slabý déšť, na východě zpočátku místy. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teplota 18 stupňů Celsia. Za chvilku Simply Red na relaxu.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16. 9.

západní polovině Čech ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy, větší vlhkost. Na severu a severovýchodě České republiky, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Nejvyšší odpolední teplota 18 stupňů Celsia.

0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
1: 606 736 736.
0: S Relaxem v pohodě na cestách.
1: Relax Radio. It's gonna be a good night.

0: extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.

0: Za půl minuty bude přesně 7 hodin.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne i polojasno až jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy. Na severu a severovýchodě České republiky, hlavně na horách, očekávejme slabý déšť. Nejvyšší odpolední teplota páteční 18 stupňů Celsia. Takže nazujeme boty, už asi ty teplejší, a vyrazíme do ulic. Marek Ztracený.

0: Posluchači Rádia Relax, zdraví Marek Ztracený.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

Obujte si taneční boty a doražte do klubu Rádia Relax dnes a zítra o 22 hodin. Pokud máte rádi 80, 90 a takovouto českou muziku, tak o hodinku dřív už buďte v kavárně Rádia Relax na hotelu Kladno, kde se na vás budeme těšit dnes i zítra od 21 hodin.

0: bar plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: 7:17, sladké polibky rozdává skupina Squeezer, jak jsem říkal před chvilkou, pozvánka do kavárny Rádia Relax na tyhle ty 90-ky, největší pecky, ale my vás zveme i na křivoklání, protože se blíží, bude už zítra 26. až do pondělka, protože svátek včetně 26. až 28. září na hradě Křivoklát můžete navštívit křivoklání s Rádiem Relax. Já mám pro vás dvě vstupenky, celý tento týden jsme soutěžili každý den o dvě vstupenky, tak poslední série téhle té dvojce je tady a soutěžní otázka, dotaz. Když nám končí pracovní týden a začíná trošku další víkend, co vás v práci, ve vaší práci nejvíc baví, a nebo co vás nejvíc na vaší práci baví? Pište do 8 hodiny na 606 736 736 a bavte se.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxi Trat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Co vás v práci nejvíc baví, co vás na vaší práci nejvíc baví? Pište na 606 736 736 do 8 hodiny a vyhrajte dvě vstupenky na křivoklání, které bude teď o víkendu na Křivoklátě. Přesný čas 7:30.
1: Relax Radio.
0: Máme krásně jasné ráno, ale má být oblačno, jak říkají meteorologové, na pátek zataženo hlavně v jihozápadní polovině Čech. Ráno a dopoledne jasno. Zpočátku se výjimečně budou vyskytovat mlhy na severu a severovýchodě České republiky. Hlavně na horách máme očekávat slabý déšť, na východě zpočátku mlhy. Odpolední teplota 18 stupňů Celsia.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 25. září. Tento den roku 1899 se narodil kreslíř, karikaturista a spisovatel Ondřej Sekora. Ročník 1906 je ruský hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. Roku 1968 přišel na svět hudebník a herec Will Smith. Roku 1913 se narodil

Polský. Roku 1979 měl na Broadway premiéru muzikál Evita. Roku 1952 se narodil americký herec Christopher Reeves, nejslavnější představitel Supermana. Zemřel 10. října 2004. Ročník 1944 je držitel Oscara americký herec Michael Douglas. Ve stejný den, ovšem o 25 let později, se ve Walesu narodila jeho manželka Catherine Zeta-Jones. I ona má doma hereckého Oscara za roli v muzikálu Chicago. Roku 1880 poprvé vyšla knížka Pes Baskervilský. Roku 1980 zemřel ve věku pouhých 32 let na předávkování bubeník legendárních Led Zeppelin John Bonham. Roku 1998 přeplaval Francouz Bernard Lecomte jako první člověk na světě za 71 dní Atlantský oceán. Tento den roku 1995 dokázala Mariah Carey single Fantasy dostat jako novinku okamžitě po vydání na první místo americké hitparády. Stalo se to teprve podruhé v historii.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Doprava z Lounska, z Černčic, v Černčicích u Lounu v ulici Čechova projíždějte opatrně, nehoda dvou osobních aut. Na místo je přivolaná policie.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 7 hodin 59 minut.
1: Silnice mezi Slaným a Velvary je po nehodě cisterny průjezdná a do Velké Pardubické majitele přihlásili málo koní. Pěkné páteční ráno. Relax Radio.

0: Silnice mezi Slaným a Velvary je po sobotní vážné nehodě cisterny znovu otevřená. Z havarované cisterny unikly hektolitry benzínu a nafty a palivo kontaminovalo okolní půdu. Specializovaná firma během 3 dnů odvezla 590 tun znečištěné zeminy. Na místě zasahovalo 15 jednotek hasičů a doprava musela několik dní jezdit po objízdné trase. Žatec začal s rozšířením základní umělecké školy ve Studentské ulici. Za 95 milionů korun vznikne nová budova pro dramatický a taneční obor. Stavba potrvá do konce roku 2027 a žákům má sloužit od začátku roku 2028. Nové prostory propojí se stávající školou Atrium s fontánou. Mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar nám sdělí informace o výdajích zdravotní péče.
1: Výdaje z veřejného zdravotního pojištění na léčbu onkologických onemocnění v roce 2024 poprvé převýšily výdaje na léčbu nemocí oběhové soustavy. Výrazně rostly také výdaje na péči související s duševním zdravím. České domácnosti za volně prodejné léky vydaly stejnou částku jako za ambulantní stomatologickou péči, tedy shodně 21,5 miliardy korun.
0: Vodu z vodojemu Odolená voda není možné používat k pití. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje oblast více než 20 tisíci obyvateli. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Sport. Do 136. ročníku Velké Pardubické přihlásili majitele 11 koní. Pořádající dostihový spolek to po uzávěrce přihlášek uvedl na svém webu. Málo přihlášek bylo naposledy v roce 1993, kdy bylo přihlášeno pouze 9 koní.
2: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
3: Relax Radio.
0: Dnes čeká Středočeský kraj přechodně velká oblačnost. Zpočátku dne bude obloha jasná, ale během odpoledne bude přibývat oblačnosti. K večeru se ale obloha bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty dne budou 15 až 18 stupňů Celsia.
4: A už za chvilku se můžete těšit na Whitney Houston.
3: Relax Radio. Dan Adam. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1890.

0: Tohle to je Michael Patrick Kelly ze skupiny Kelly Family, ale předělal písničku, která je původně staršího data, Cat Stevens, Lady Dabanville, to byl originál a to už je spousta let zpátky. 8.35, pojďme na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Konkrétně v Praze máme upozornění na dopravní nehodu ulice Černokostelecká, Vinohradská, kde se srazilo osobní auto s vozidlem odtahové služby, takže bude muset přijet další.
1: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Michal Malátný, skupina Činasky 844 zpívali, co bude dál je ve hvězdách pro ty, co čekají na pátek. No tak jsme se konečně dočkali, pracovní týden ne úplně pro všechny končí a víkend relaxační a navíc ještě prodloužený o pondělní volno, pondělní svátek, tak to je paráda. K tomu má být nádherné počasí, babí léto, 25 stupňů Celsia, co víc si přát. Takže doražme to oslavit. Dneska, zítra klub Rádia Relax, kavárna Rádia Relax na hotelu Kladno.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Barča připravuje muziku, ne muziku, ale zprávy, nejnovější informace. A já tady mám kromě muziky i jednu dopravní informaci, dopravní upozornění. Je to z Prahy. Teď, když koukám takhle, jak nám to jede, všude, kde máme nějaké zvědy, kteří nám posílají informace, že je to celkem v pohodě dnešní ráno. Kromě kolon, kde se čeká, tak žádné velké práce pro klempíře. Možná i proto, že je před námi ten dlouhý víkend, tak ať to takhle zůstane i za chvilku, až bude vysílat Terka. Ale přesto mám upozornění například v Praze spojení ulic Černokostelecká a Vinohradská, kde se šetří dopravní nehoda osobního auta a vozidla odtahové služby.
1: Volejte

0: Na vteřinku přesně teď je 9:00.
1: Základní škola v Žadci se stala novým členem sítě přidružených škol UNESCO a magistrát města Kladna nám vysvětlí, co se změnilo na náměstí Svobody. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Do Kladna v říjnu zavítá mobilní informační centrum, které slouží cestujícím jako pojízdná přepážka. Lidé si tam mohou vyřídit jízdní doklady, dobytí jízdních kupónů nebo nahlášení ztráty jízdních dokladů. Pracovníci také poradí s aplikací, jízdními řády nebo vyhledáním spojení. Služby jsou zcela zdarma. Základní škola Žatec náměstí 28. října se stala novým členem sítě přidružených škol UNESCO. O jejím přijetí rozhodlo valné shromáždění sítě, které se uskutečnilo 21. a 22. září v Českém Těšíně. Škola uspěla s mezioborovým vzdělávacím projektem Chmel je naše zlato, zaměřeným na chmelařské dědictví Žatce a hodnoty spojené se zápisem Žatce a krajiny žateckého chmele na seznam světového dědictví UNESCO. Náměstí Svobody v Kladně je otevřené. Oslovili jsme kladenský magistrát, za který odpovídá Jaroslav Kejmar z kanceláře primátora města.
3: Náměstí Svobody je po rekonstrukci znovu průchozí a dopravně obslužné, i když ještě probíhají dokončovací práce na některých detailech a výsadbách. Přímé náklady města na jeho rekonstrukci činily přibližně 80 milionů korun. Zhruba třetinu celkových nákladů pokryla evropská dotace. Založeny jsou trvalkové záhony, přibyla místa k sezení, vodní prvky a nové zázemí pro cestující MHD. Velká část prací není na první pohled vidět. Pod náměstím vznikl rozsáhlý systém pro hospodaření s dešťovou vodou. Ta je zachytávána i ze zpevněných ploch a střech okolních domů a díky vsakovacím plochám se ukládá do podloží, potažmo do retenční nádrže, aby byla následně použita k zavlažování zeleně. Jak budou stromy a další výsadba dorůstat, bude se ještě měnit i charakter náměstí.
1: Ceny ropy zahájily dnešní obchodování v Asii poklesem. Trhy po týdnu prudkých výkyvů ceny zvažují možnost příměří mezi Spojenými státy a Iránem, ale také možnost bombardování Saudské Arábie pro iránskými jemenskými povstalci.
2: Sport.
1: Čeští kajakáři a kánoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu stříbrné medaile v závodech lídek. Na trati v Itálii je schodně porazili jen trojice z Francie.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Počasí. V Kladně máme aktuálně 8 stupňů Celsia, obloha je polojasná, během dne nám bude přibývat oblačnost, ale k večeru se bude obloha vyjasňovat. Teplotní maxima budou 18 stupňů Celsia.
0: A plány na víkend, dlouhý, prodloužený, včetně pondělního volna, kdy já jsem normálně v práci, ale ty máš asi volno?
5: Já mám volno, ale jako víš, že vůbec nevím. Já jak jsem teďkon vlastně měla to dlouhý volno, tak jako zatím plány na víkend nemám, ale ono určitě se něco bude dít.
0: No hlavně u toho relaxuj.
5: No ano.
0: Jo, dobře. Barcelona je nová písnička Sebastiana.

0: Máme 9 hodin, 12 minut, k tomu vy posloucháte Radio Relax, no a samozřejmě začíná Café Time s Terkou. Dneska máme 25. září a svátek nám slaví Zlata a Zlatuše, tak těm samozřejmě přejeme všechno nejlepší, vy na ně nezapomeňte a něco jim k dnešnímu svátku minimálně napište do SMSky. Taky dneska slaví narozeniny Michael Douglas, Will Smith a nebo Catherine Zeta-Jones, takže dnes je opět den, kdy americké hvězdy se rodí, takže pokud se vám někdo narodí, možná to bude americká hvězda. No a dneska je taky Mezinárodní den dcer, což nevím, jestli úplně spousta z vás ví, doufám, že jo, a doufám, že to samozřejmě ví i můj táta.
1: Relax, největší hity 90.

0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

19. září se konal speciální šampionát, a to mistrovství Evropy v řízení tramvají. Jak tohle celé probíhalo, tak to se dozvíte za malou chvilku, ale tohle tramvajové šampionství, tak tohle mistrovství Evropy se konalo poprvé už v roce 2012 v rámci oslav 140. výročí založení drážďanské tramvajové dopravy. Akci pořádá každý rok jiný dopravní podnik ve spolupráci s drážďanskou produkční společností, která v roce 2012 vypracovala koncept a realizaci. Tak jak to probíhalo, to se dozvíte už za malou chvilku. A taky se samozřejmě dozvíte informace o dopravě, tak zůstaňte s námi.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Situace na silnicích je poměrně klidná, ale na D7 na 2,5 kilometru ve směru na Prahu je porouchané a odstavené nákladní vozidlo. Na místě se určitě zdržíte, tak s tím prosím počítejte. A kdybyste měli jakékoliv informace o dopravě, tak nám je dejte vědět, protože my je pošleme dál řidičům Rádia Relax.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Češi jsou opět v něčem nejlepší. Můžeme být na sebe hrdí, nebo respektive na Vendulu Tmejovou a Zdeňka Richtáře, protože vyhráli mistrovství Evropy v řízení tramvají. To se konalo 19. září ve Varšavě. No a jak už jsem říkala, obdrželi a vyhráli první místo. Byly tam disciplíny jako rozjezd a zastavení, jízda přesně 25 km za hodinu, tramvajový bowling, odhad boční vzdálenosti, hod basketbalovým míčem z kabiny nebo třeba zastavení druhými dveřmi na označeném místě. Takže poměrně netradiční, ale určitě zároveň i těžké disciplíny. No a v nich Česká republika získala první místo. Tak my jim moc děkujeme za krásnou reprezentaci a samozřejmě gratulujeme.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

provoz a kolony. Tak počítejte se zdržením a pokud budete mít nějaké informace pro nás, pro naše řidiče Rádia Relax, tak nám je určitě dejte vědět. Šťastnou cestu! Volejte.

0: Dvě minuty po desáté vám na Rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: Louny jsou připravené na zimu, nakoupily zásoby posypové soli a ceny paliv na Slovensku jsou nejvyšší za poslední roky. Pěkné dopoledne s Bárou a Terkou.
2: Relax Radio.
1: Technické služby v Lounech nakoupily na zimní údržbu 300 tun posypové soli. Město tím reaguje na zkušenosti z minulé zimy, kdy kvůli ledovce zásoby soli došly. Technické služby chtějí být na případné sněžení a náledí připravené s dostatečnou zásobou. Zástupce komunikace s médií Tomáš Kasal nás informoval o velkém úspěchu žatecké školy.
3: Základní škola Žatec, která sídlí na náměstí 28. října, se stala novým členem sítě přidružených škol UNESCO. Jde o ocenění toho, jak škola propojuje vzdělávání dětí se žateckou chmelařskou tradicí. O přijetí školy rozhodlo valné shromáždění sítě, které se uskutečnilo 21. a 22. září v Českém Těšíně. Škola uspěla s mezioborovým vzdělávacím projektem Chmely naše zlato, zaměřeným na chmelařské dědictví Žatce a hodnoty spojené se zápisem Žatce a krajiny žateckého Chmele na seznam světového dědictví UNESCO.
1: Ceny nafty u čerpacích stanic na Slovensku minulý týden dosáhly maxima od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Benzín Natural 95 byl pak nejdražší od léta 2022. Ceny hlavních druhů pohonných hmot, které se nyní zvyšují v mnoha zemích v souvislosti s napjatou situací na světových trzích s ropou a palivy, ale byly na Slovensku o více než 10% nižší proti průměru za celou Evropskou unii. Zemědělská půda v České republice je z 50% ohrožena vodní erozí a z více než 30% erozí větrnou. Nejvyšší stupeň ohrožení větrnou erozí se týká 4% zemědělské půdy. Ročně země v důsledku eroze přijde o 21 miliard tun, ornice v hodnotě 4,2 miliardy korun.
2: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové zaznamenali první domácí vítězství v novém ročníku extraligy. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2 a zabrali po dvou porážkách. Rozhodující náskok si vypracovali po soupeřově vyrovnání na 1-1 během 10 minut v druhé třetině.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Dnes bude ve středních Čechách oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty kolem 16 až 17 stupňů. Na horách bude chladněji kolem 7 až 12 stupňů, místy i s deštěm.
0: Tak na to, že je září, tak mi moc neděláš radost s tou předpovědí počasí.
1: No, Terko, jako mě to taky nedělá moc radost, když jsem ještě vyhřátá od sluníčka, že jo?
0: Ano.
1: Ale co se dá dělat? No, každopádně můžu slíbit trošku pozitivní zprávu, že příští týden by nás mělo potkat babí léto.
0: No tak jo, tak na to si mě trošku nalákala. A já tě nalákám na hudbu, dáme si Crystal a Rudimental s písničkou 3, 2, 1. Už za malou chvilku na Relaxu.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte dopolední Café Time s Terkou a my jdeme zabrousit do trošku takového kontroverzního tématu. Představte si, že sedíte na záchodě a najdete tam toaleťák, který úplně neodpovídá tomu, jak byste chtěli, aby vypadal. Budeme si říkat, že to je takový trošku šmirgl papír. No ale představte si ještě horší situaci, třeba to, že ten toaletní papír tam není vůbec. No a mě by zajímalo, pokud jste tam toaletní papír nenašli nebo museli jít někde v přírodě, tak co jste jako ten toaletní papír použili? Protože my se dnes budeme bavit o tom, co se vlastně používalo ještě předtím, než toaletní papír vůbec byl. Tak mi napište, čím jste si pomohli vy. 606 736 736.
1: Relax. Café Time.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a dnešním dopoledním kontroverzním tématem je, čím si utíráme zadek. Je to tak, budeme se bavit o tom, v jakých civilizacích se používal jaký toaletní papír, když to ještě nebyl vyloženě toaletní papír. Zároveň tady mám zprávu od Radka, která mi sem přišla do studia. Ahoj, ani dnes není toaleťák všude, jezdím kamionem a v Německu na WC se nepěstuje. A celkově je odvaha tam vůbec vlézt. S pozdravem Radek. Radka zdravíme taky, přejeme spoustu dobře zvládnutých a ujetých kilometrů v kamionu a jsme rádi samozřejmě, že nás posloucháte. Ale my jdeme na to, čím se tedy dá utřít zadek, když se nejedná o toaleťák. V různých civilizacích samozřejmě za spousty let se využívaly listy. K tomu se musím přiznat i já. Už se mi někdy stalo, že jsem musela jít v přírodě a listy byly zrovna po ruce, takže doporučuju, docela to jde. Pak tady máme také kukuřičné klasy. Ty se využívaly v koloniální Americe. Pak taková klasika, kterou možná i znáte, nebo si někdo z vás pamatuje, a to jsou noviny. Ty byly převážně v Americe v 18. a 19. století. Pak taky třeba ve starověkém Řecku se používaly hladké kameny. No a poměrně průkopníci byli starověký Římané, protože ty používali houbu na tyči, která se potom následně opláchla. No a jaké další věci se používaly jako toaletní papír, to se za malou chvilku dozvíte. A jestli vy máte nějaký tip, co jste byli nuceni třeba využít, tak mi napište na 606 736 736, to je totiž číslo sem ke mně do studia.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů z Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: S mým hlasem mi pomohla AI.
9: Puf, puf, mňau.
8: Pejsek, kočička, ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: pondělí 28. září nás čeká státní svátek a pro některé z vás to tím pádem znamená, že budete mít volno. Proto vás zveme na svatováclavské slavnosti na Budči u Zákolan, které se budou právě v toto pondělí 28. září konat od 10 do 18 hodin. Těšit se můžete na několik divadelních a hudebních představení, vystoupení šermířů, sokolníků, ukázky dobových řemesel, rukodělné dílničky a chybět nebude ani průvod svatého Václava. Tak na to nezapomeňte, v pondělí 28. září v Budči.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio. Under my eyes,

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Vsledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Je, schořela mi kulma.
11: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dnes se dopoledne v Café Timeu na relaxu bavíme o netradičním tématu, a to je to, čím si utíráme zadek, nebo čím jsme si ho dokonce utírali kdysi. Protože mě zajímalo, jestli je něco, čím jste si ho utírali vy, třeba z nějaké krizové situace. Každopádně jdeme se podívat i do historie, protože tady máme, že třeba ve starověkém, takhle Řecku a Římě, se používaly třeba dokonce i střepy z keramiky, což mohlo být velmi nepříjemné. Pak tady máme taky takovou veřejně známou věc, že v Číně zadek dynastie Chan se používaly bambusové tyčinky. Ty si vyráběly z bambusu a nakonec se tam snažili dát nějaké plátínko, aby to nebylo tak hrubé. Pak tady máme taky dřevěné čistící tyčinky. Ty se používaly ve starověkém Japonsku. Pak klasicky se taky používala jen voda a ruce. A to především ve starověké Indii a na Blízkém východě. No a mech, tak ten se používal ve středověké Evropě a byla to jedna z nejlepších variant, protože to nebolelo. Kdybyste i vy měli nějaký tip na to, čím se dá tato aktivita vykonávat, tak mi napište na 606 736 736 a nebo mi pište na našem Facebooku. Ptám se vás i tam. Radio Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax a máme jednu minutu po 11. hodině.
1: Seniorku našli po dvou dnech po vytrvalého pátrání. Byla silně podchlazená a v Hradci Králové hořela hala s veterány. Pěkné podzimní dopoledne.
2: Relax Radio.
1: U elektrárny v Horních Počaplech byl při výkopových pracích nalezen podezřelý předmět. Podle policie může jít o starou válečnou munici. Na místo proto míří pyrotechnik. Policie prostor zajistila a silnice směrem na Dolní Bařkovice je v obou směrech uzavřená. Další informace budou známé po příjezdu pyrotechnika. 72letá žena se ztratila při houbaření v lese u Nového Rybníka na Rokycansku. Přestože s ní byl manžel v telefonickém kontaktu, kvůli své nemoci nedokázala sdělit, kde se přesně nachází. Po dvou dnech rozsáhlého pátrání našla pracovnice Lesů České republiky. Seniorka měla poraněnou nohu a byla silně podchlazená. Následně skončila v péči lékařů Hořovické nemocnice. Náměstí Svobody v Kladně je otevřené. Oslovili jsme kladenský magistrát, za který odpovídá Jaroslav Kejmar z kanceláře primátora města.
3: Náměstí Svobody je po rekonstrukci znovu průchozí a dopravně obslužné, i když ještě probíhají dokončovací práce na některých detailech a výsadbách. Přímé náklady města na jeho rekonstrukci činily přibližně 80 milionů korun. Zhruba třetinu celkových nákladů pokryla evropská dotace. Založeny jsou trvalkové záhony, přibyla místa k sezení, vodní prvky a nové zázemí pro cestující MHD. Velká část prací není na první pohled vidět. Pod náměstím vznikl rozsáhlý systém pro hospodaření se šťovou vodou. Ta je zachytávána i ze zpevněných ploch a střech okolních domů a díky vsakovacím plochám se ukládá do podloží, potažmo do retenční nádrže, aby byla následně použita k zavlažování zeleně. Jak budou stromy a další výsadba dorůstat, bude se ještě měnit i charakter náměstí.
1: Hradci Králové ve čtvrti Svobodné dvory dnes hořela plechová hala s automobilovými a motocyklovými veterány. Hasiči škodu odhadli na 20 milionů korun. Při požáru se nikdo nezranil. Příčinu ohně hasiči zjišťují.
2: Sport.
1: Portugalští fotbalisté zahájili cestu k obhajobě prvenství v Lize národů v Lisabonu výhrou nad Walesem 1-0. Premiéra nových trenérů na lavičkách Nizozemska a Německa skončila v Amsterdamu remízou 1-1, když domácí vyrovnali až v nastavení.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne bude ještě příjemné počasí, postupně ale oblačnosti přibyde. Odpolední teploty se budou pohybovat kolem 17 stupňů. Na horách můžeme počítat už s výrazně chladnějším počasím.
0: Ty to nevíš, ty jsi připravovala celou hodinu zprávy, ale my se tady teď bavíme o takovém speciálním tématu a to je, čím jsi utírala zadek, když jsi náhodou neměla u sebe toaleťák. Povedlo se ti to někdy?
1: Nepovedlo, nebo si to
0: takže
1: nepamatuju.
0: Takže jsi jako šťastlivec, který má u sebe vždycky aspoň kapesníky.
1: No to určitě, no. Hmm. Ale jako jestli se mi to stalo, když jsem třeba byla malá, ale to si nepamatuju, to se musí zeptat mojí maminky.
0: Dobře, tak to zkusíme někde jinde. Dáme si Madonu, Who's That Girl, už za malou chvilku na relaxu, ale hodinu odstartujeme Rudimental a Khalidem s písničkou All I Know. Tak zůstaňte s námi a přejeme krásný pátek.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.

Písnička Something on my mind dohrála právě teď na rádiu Relax a ten, kdo na ní má nějakou zásluhu, tak to je Purple Disco Machine, Duke Dumont a Nothing But Think This. No, to je dost dlouhý název pro interprety, každopádně byla to parádní pecka, kterou jsme si dali teď a tady na rádiu Relax. Za malou chvilku už slibovaná Madonna s písničkou Who's That Girl, no ale já tady mám ještě jeden příběh a to od Jerryho. Zdravím vás, opět děvčata, kamarád jednou na sběru hub potřeboval na velkou. Papír neměl, tak si chtěl utřít zadek bankovkama, což se nesmí, ale bohužel měl v peněžence jen samé drobné. To byl výtvor a pohroma. Jo, to si asi trochu dovedu představit, Jerry. Jsem ráda, že jsem toho nemusela být součástí, ale děkujeme za tento krásný příspěvek v rámci našeho dnešního tématu, kdy se bavíme o tom, čím jste si utírali zadek.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, Dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club.

Posloucháte Radio Relax a právě teď nám v čase 11 hodin a 27 minut dohrála Verona s písničkou Den co den. Den co den, tady jsme, posloucháme Radio Relax a vy ho posloucháte taky a jsme za to my samozřejmě moc rádi. Každopádně za malou chvilku si povíme něco o kauze v rámci fotbalu, o té korupční kauze, která teďko je trošku řešená i v médiích. Jestli pořád stále nevíte, o co jde, tak se dozvíte informace už za malou chvilku. A taky se samozřejmě dozvíte informace o dopravě. Takže pozorně poslouchejte a teď už Mario s písničkou Let Me Love You.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Odstavené nákladní vozidlo je uslaného na silnici číslo 16, tak s tím počítejte, určitě se na místě zdržíte a projíždějte opatrně. Taky tady na D6 na 18. kilometru máme kolonu a to samé na D7 na prvním kilometru ve směru na Prahu. Tak to byly informace o dopravě a pokud máte i vy pro nás některé z informací o dopravě, jako třeba uzavírky nebo dopravní komplikace a nebo třeba měření, tak nám to dejte vědět na naše číslo. Jsem do studia 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jdeme se podívat na slibovanou neuvěřitelnou korupci v rámci fotbalu. Fotbalový gólman Marek Kalina dostal od etické komise FAČR rekordní trest. Zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. A to souvisí s úplatkářstvím a ovlivňováním zápasů, kterých se měl dopouštět především v dresu třetiligového Zlínska. To bylo před 2 týdny kvůli účasti v korupční a úplatkářské kauze a právě to Zlínsko bylo přeřazeno do nejnižší soutěže. Takže i za takovouhle věc může a věřím tomu, že v rámci jeho trestu, který je na 20 let, tak si myslím, že už si fotbal asi úplně nezahraje. Bohužel tato situace v rámci korupce ve sportu je tady u nás docela špatná a já doufám, že zanedlouho se s tím bude něco dělat, protože sport je důležitá součást našeho života a určitě by bylo fajn, aby byl fair.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Za minutu máme přesné poledne.
1: Policie při zásahu ve VZP a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi, mezi nimi je i bývalý náměstek ředitele pojišťovny a hygienici radí, jak se chránit před respiračním onemocněním. Pěkné poledne s rádiem Relax.
2: Relax Radio.
1: Od května do září tohoto roku zažilo hlavní město 29 tropických dní a 12 tropických nocí. Jako ohlédnutí za mimořádně teplým létem připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy novou story mapu s názvem Horko v Praze. Ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Díky tomu je umí využít při plánování nových čtvrtí. Středočeské vodárny řeší nadlimitní množství olova ve vodě z vodojemu. Lidé v odolené vodě, Postřežíně a dalších okolních obcích ji nemají používat k pití ani vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny s pitnou vodou, mají lidé využít vodu balenou. Ve 2 z 12 odebraných vzorků bylo naměřeno 29,5 mikrogramů olova na litr, přitom maximum je 10. Vodárny provádějí opatření k vyčištění vody a hygienici rozhodnou o jejím opětovném použití. Mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová nám poradí, jak předejít respiračním onemocněním.
3: Sezóna respiračních onemocnění je za dveřmi a my bychom měli myslet na prevenci. Té patří dostatečný přísun vitamínu C, ideálně v přírodní podobě, vyvážená strava, pohyb a otužování. Neměli bychom se také příliš dlouho zdržovat ve vnitřních prostorách s velkou koncentrací osob a když už onemocníme, tak zůstat doma a nešířit viry dál. Proti chřipce a lze účinně chránit očkováním. To je ideální podstoupit v říjnu a listopadu a doporučujeme jej zejména citlivým skupinám, tedy dětem, seniorům, chronicky nemocným a lidem pečujícím o nemocné. Počty respiračních onemocnění v kraji se v této chvíli pohybují v řádu vyšších stovek na 100 000 obyvatel, což odpovídá konci září a nejedná se o čísla nějak alarmující.
1: Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zásah souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Policie také zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice a od čtvrtka čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou.
2: Sport.
1: Útočník Jiří Kulich dal první gól po návratu do sestavy Buffalo po téměř 11-měsíční pauze zaviněné zdravotními problémy. V přípravě na nový ročník NHL se prosadil na ledě Detroitu, kde ale prohráli

0: 2-3 v prodloužení.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Počasí.
0: Večer bude oblačno až zataženo a teploty budou postupně klesat. V noci se ochladí zhruba na 6 stupňů. Místy může být nízká oblačnost. Český hydrometeorologický ústav uvádí dnešní noční minima kolem 6 stupňů Celsia.
3: Tak my tady máme takovou hezkou terasu, ono když na ní vylezeš, musíš uznat, že v tom tričku se to na tom sluníčku na terase aspoň na chvilku dá.
0: Jako uznávám, já teda nemám tričko a já mám dneska dlouhý rukávy, protože pro mě jako nastal podzim, to znamená, mně bude pořád zima, teď až jako do dubna, do května pořád, jo, ale jako máš pravdu, Terko, ale stejně tam nechoď v tom tričku, protože nastydneš.
3: Už je pozdě, už stejně jsem. Tak doufám, že vás se žádný nastydnutí ani jiná nemoc netýká a že si užijete pořádně víkend. Třeba ve společnosti Rádia Relax. Už za malou chvilku písnička Prima Donna.
2: Relax Radio.
4: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
2: Relax Radio.

0: Tip relaxu.
1: Během pondělního státního svátku proběhne akce Na Budči u Zákolan. Jedná se o svatováclavské slavnosti. Ty se budou tedy konat 28. září v pondělí od 10 do 18 hodin. A těšit se můžete na několik divadelních a hudebních představení, vystoupení šermířů, sokolníků, ukázky dobových řemesel, rukodělné dílničky a chybět nebude ani průvod svatého Václava. Takže pokud máte v pondělí volno, tak už víte, že máte vyrazit do Budči.
0: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 25. září. Tento den roku 1899 se narodil kreslíř, karikaturista a spisovatel Ondřej Sekora. Ročník 1906 je ruský hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. Roku 1968 přišel na svět hudebník a herec Will Smith. Roku 1913 se narodil slavný československý fotbalista Josef Bican. Zemřel 12. prosince 2001. Ročník 1951 je slovenský operní pěvec Peter Dvorský. Roku 1979 měl na Broadway premiéru muzikál Evita. Roku 1952 se narodil americký herec Christopher Reeves, nejslavnější představitel Supermana. Zemřel 10. října 2004. Ročník 1944 je držitel Oscara americký herec Michael Douglas. Ve stejný den, ovšem o 25 let později, se ve Walesu narodila jeho manželka Catherine Zeta-Jones. I ona má doma hereckého Oscara za roli v muzikálu Chicago. Roku 1880 poprvé vyšla knížka Pes Baskervilský. Roku 1980 zemřel ve věku pouhých 32 let na předávkování bubeník legendárních Led Zeppelin John Bonham. Roku 1998 přeplaval Francouz Bernard Lecomte jako první člověk na světě za 71 dní Atlantský oceán. Tento den roku 1995 dokázala Mariah Carey single Fantasy dostat jako novinku okamžitě po vydání na první místo americké hitparády. Stalo se to teprve podruhé v historii.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,0

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 13 hodin půl minuty k tomu, s vámi na relaxu Honza Ladra a taky Barča, pojďme jí dát slovo, začínají zprávy.
1: O víkendu nás čeká krásné babí léto a policisté na Lunsku zadrželi muže kvůli drogám a nelegálním zbraním. Hezké páteční odpoledne.
2: Relax Radio.
1: V Berouně se ve čtvrtek odpoledne krátce po sobě staly dvě dopravní nehody. V Plzeňské ulici srazilo auto na přechodu pro chodce 15-letou dívku. Utrpěla zranění hlavy a záchranáři ji převezli do Motolské nemocnice. O necelou půl hodinu později se v Koněpruské ulici střetlo osobní auto s nákladním vozem. Při nehodě unikly provozní kapaliny. Nikdo se nezranil. Policisté na Lounsku zadrželi 35-letého muže podezřelého z drogové trestné činnosti a nedovolovaného ozbrojení. Při domovních prohlídkách našli metamfetamin a MDMA, digitální váhy, hotovost přesahující 1 000 000 korun a několik střelných zbraní se střelivem. Část zbraní byla funkční. Muž přitom neměl zbrojní průkaz. Případem se zabývá pražská kriminální policie. Muži hrozí až 10 let odnětí svobody. Denisa Hejtmánková, mluvčí letiště Praha, nám přináší informace o změnách, ke kterým letiště přistoupilo.
3: Letiště Praha v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra České republiky a Policií České republiky již zavedlo sérii opatření k usnadnění hraničních kontrol občanů třetích zemí při příletu ze zemí mimo Evropskou unii. Reaguje tak na nový evropský systém Enter-Exit systém, jehož zavedení přineslo náročnější postup při odbavení. Cílem všech kroků je zkrátit čekání a zajistit plnou

0: Provoz i během špiček. Prvořadým cílem je, aby průchod terminálem probíhal bez zbytečných prodlev a cestující u nás nestrávili ani o minutu navíc. Data nám ukázala, že nejčastější zdržení vzniká, když lidé přeruší registraci na terminálech.
1: Ministerstvo financí připravilo a poslalo do připomínkového řízení novelu, která posílí ochranu živnostníků a dalších podnikajících fyzických osob, pokud se dostanou do problému se splácením podnikatelského úvěru. Jejím cílem je zabránit tomu, aby se jejich závazky při dlouhodobém prodlení kvůli nepřiměřeným sankcím a dalším platbám změnily v neřešitelnou dluhovou spirálu.
2: Sport.
1: Kajakářka Amálie Hilgertová skončila sedmá na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. Na šampionátu v Itálii ztratila 6,55 sekundy na vítěznou Polku Klaudii Zvolinskou, stříbrnou olympijskou medailistku z Paříže.
3: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
4: Relax Radio.
1: Víkend nás čeká příjemný a postupně teplejší. V sobotu bude 21 stupňů, v neděli bude až 22 stupňů. Rána už budou ale chladná a teploty budou 5 až 6 stupňů Celsia.
5: No a ty rána jsou chladná a taky vlastně dneska ráno byla úplně vymetená obloha. Já si říkám, ježiš, to bude krásně a teď jedu do rádia a podívej.
1: Já jsem si říkala to stejný, je, tak nakonec se to jako nesplnilo, bude no, nádherně, budu na zahradě, až přijdu z rádia.
5: Ne,
1: ale přišlo to s tebou teda, Honzíku, jo, nechci
5: děkuju,
1: být na tebe zlá.
5: Ale každopádně meteorologům ta předpověď vyšla a nám vyjde i předpověď, co se týká muziky. Určitě bude Pitbull. International Love už za chvilku na Relaxu, my vám s Barčou přejeme.
1: Krásné odpoledne.
2: Relax Radio.
6: Honza Ladra. Bára Průšová.
2: Relax.
6: Relax Radio.

Tohle nám připomíná ty největší letní festivaly roku 2026. Nejnovější David Guetta. Novinka pro tento týden, kterou jsme představili ve středu večer v Hitparádě Relaxádě a kterou můžete samozřejmě podpořit a dostat jí do Hitparády Relaxády do top desítky hitů vás posluchačů. Máme samozřejmě i další tři zbylé novinky pro tento týden, ale ty si můžete poslechnout na našem webu radio-relax.cz a taky zjistíte, kdo tento týden bere první místo. Tak tedy tady je náš web.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Zdravíme řidiče, zdravíme naše posluchače, kteří sedí za volantem a pozor si dejte, pokud se pohybujete na D10, tak na 21. a půltém kilometru na trase Praha-Turnov je tam pro poruchu odstavené osobní vozidlo, ale pozor, je tam únik provozních kapalin, takže na místě zasahují i hasiči. Tak s tím počítejte a nohu splynu.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od 2 kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: relax a taky páteční fresh time. Pojďme tedy, když je pátek, odlehčit i dnešní téma. Žádné finance, žádné rady, jak třeba zhubnout. Ale protože každý z nás už někdy určitě stál v situaci, kdy bylo jednodušší dělat, že přesně víme, co děláme, než přiznat, že vůbec netušíme, která bije. Třeba když vám někdo, já nevím, podá vrtačku a řekne, tak to prostě přidělej tu poličku. A vy jí držíte tu vrtačku, jako kdybyste se s ní třeba narodili. Přitom uvnitř přemýšlíte, kam se vlastně dává třeba vrták. Nebo když vám někdo začne vysvětlovat, já nevím, při společné večeři, nějaká rodinná sešlost a začnete si třeba povídat o víně a najednou se z vás stane expert na víno. A vy jen přikivujete a jenom kýváte, no jasně, to je přesně ono, souhlasím a tak dále. Tak mě dnes tedy ve Fresh Timeu zajímá, co jste naposledy předstírali, že tedy umíte. 606 736 736. A od nás muzika Lady Gaga nebo už taky za chvilku Charlie Puth.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: odpolední zprávy, ale ještě návrat k dnešnímu téma. Předstírat, že něco umíme, je vlastně docela běžná lidská věc. A psychologie proto má dokonce pojem impostor fenomén, psychologický stav, kdy člověk pochybuje o svých schopnostech a má strach, že někdo odhalí jeho nekompetenci, přestože dosahuje reálných úspěchů. A nemusí jít jenom o práci nebo o školu. Je úplně normální třeba přikyvovat při rozhovoru s přáteli, když vůbec netušíte, o čem vlastně druhý člověk mluví. Kejvete, jasně, jasně, a v hlavě, co to je sakra ten demižon, o kterým teď mluví. No a tak dále. Zajímavé je, že lidé často přeceňují, jak moc ostatní poznají jejich nejistotu. Vy máte třeba pocit, že všichni vidí, jak vy tápete, a ve skutečnosti si toho druhý člověk často vůbec, ale vůbec nevšimne. Takže pokud jste někdy něco jenom hráli, tak můžete být úplně v klidu. Možná jste byli mnohem přesvědčivější, než jste si mysleli sami. Pojďme na některé SMSky, které už dorazily na tohle téma. Mně se líbí tahle zpráva. Naposledy jsem předstírala, že umím lyžovat, jenže pak došlo na nejhorší. Jeli jsme skutečně společně na hory. A výsledek? Stále jsme spolu, ale na lyže už spolu nejezdíme, píše Klára. No i takhle to může dopadnout, jasně. U prvního rande se tak trošku hodně prsíme, to je jasný. No a Janička píše, a to je taky skvělá zpráva. Já mám doma takového, který předstírá, že umí úplně všechno. Ale Janí, třeba fakt umí všechno.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Krásně nám to teď vychází na minutu i na sekundu, přesně právě teď 14:00.
1: Meteorologové slibují příští týden babí léto a policie zadržela dva muže, kteří vyhodili z vozidla půl kila pervitinu. Pěkný poslední pracovní den.
2: Relax Radio.
1: Při silniční kontrole v Podbořanech vyhodil spolujezdec pod auto balíček s téměř půl kilogramem pervitinu. Policisté zadrželi oba muže a v autě našli také vyšší finanční hotovost a věci související s distribucí drog. Řidič měl navíc pozitivní test na kokain a pervitin. 39-letý spolujezdec byl obviněn a na rozhodnutí soudu čeká ve vazbě. Hrozí mu až 10 let vězení. Mluvčí policie Středočeského kraje Vlasta Suchánková nám přináší informace o dnešním nálezu, u kterého byl zapotřebí pyrotechnik.
3: Dnes ráno jsme přijali po 8 hodině ráno oznámení od muže, který prováděl výkopové práce, že narazil na podezřelý předmět a není vyloučeno, že by se mohlo jednat o munici. Výkopové práce tak byly i hned zastaveny a místo do příjezdu pyrotechnika střežili policisté. Ten poté po příjezdu sdělil, že se nejedná o žádnou munici, ale o starou skorodovanou součástku.
1: Současný růst globálních dluhopisových výnosů představuje pro českou ekonomiku spíše negativní zprávu. Vyšší výnosy amerických a dalších klíčových dluhopisů obvykle vedou ke zpřísnění finančních podmínek po celém světě, což tlačí vzhůru i požadované výnosy českých státních dluhopisů a zdražuje financování států, firem i domácností. Pokud bude dál trvat silná domácí poptávka i úvěrová aktivita a zároveň bude pokračovat růst cen surovin způsobený geopolitickou situací, může Česká národní banka přistoupit k dalšímu mírnému zvýšení úrokových sazeb. Plyne to ze záznamu z jednání Bankovní rady České národní banky z minulého týdne.
2: Sport.
1: Mladoboleslavský křídelník Martin Šubrt i po druhé v sezóně ovládl anketu o hráče měsíce fotbalové ligy. Mezi trenéry v září uspěl Jindřich Trpišovský ze Slávie. Výsledky dnes zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která tradiční anketu pořádá.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: Výhled na příští týden je kladný, počítá se s dalším oteplením a hlavně slunečným počasím. Český hydrometeorologický ústav očekává pravé babí léto. Může

0: se objevit i ještě pravý letní den a teploty budou na 25 stupňů Celsia.
1: Takže ještě nemusíme uklízet plavky, ještě nemusíme zazimovat bazény, ještě možná tam skočíme.
0: Je to tak a udělalo mi to velikou radost.
1: Jo, ty ještě budeš skákat do bazénu?
0: Do výřivky.
1: Do výřivky se ale asi neskáče, ne?
0: Ale tak s rozeběhem.
1: Tak počkej, tak vy máte luxusní výřivku obrovskou, tam já se rozeběhem. Jo, u vás bych tomu věřil. David Guetta, Sam Martin, už za chvilku na Relaxu, hezké odpoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: 14 hodin 12 minut, k tomu jste s Relaxem a včera jsme s Barčou, naší zprávařskou ve studiu, řešili, jak moc máme rádi smažený sýr. Jak to máte vy, relaxáci? Je pro vás smažák pochoutka, na kterou se těšíte? Mimochodem vynikající smažák mají tady u nás na Kladně na hotelu Kladno. A teď, co si budeme? Do restaurace je vždycky lepší vyrazit na smažák, protože doma, já nevím, nám se to prostě nedaří udělat takhle dobrý smažák. Ale i takový sýr, obyčejný sýr k večeři, ne ten smažený samozřejmě, něčem hodně pomůže. A v čem? Tak to ve Fresh Timeu prozradím za chvilku. Teď slibovaný David Guetta, Sam Martin.
1: Fresh Time.
2: Fresh Time.
1: Relax Radio.

0: Tak se teď pojďme společně mrknout na jídlo. Teď mám pro milovníky sýru totiž dobrou zprávu. A možná právě teď je velmi dobrý důvod si při plátku dát, udělat sýrovou večeři. Dát si, myslím si, že dost sýra. Vědci totiž zkoumají látku zvanou spermidin, která se nachází mimo jiné i v některých zralých sýrech. A je zajímavé, že ve studii byl vyšší příjem spermidinu spojený s nižší úmrtností. V jedné studii dokonce vyšlo, že lidé s vyšším příjmem měli asi o 24% nižší relativní riziko úmrtí. Samozřejmě neznamená to, že když dnes sníte půl kila goudy, tak zítra najednou omládnete, ale analýza z roku 2026 ukázala, že 15 gramů sýra denně souviselo asi s 5% nižším rizikem úmrtí na kardiovaskulární onemocnění. Takže sýr dneska k večeři, za mě skvělá volba.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Honza Ladra. Relax. Relax Radio.

0: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme opět na dálnice, pozor na D1, na 29. kilometru ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda, průjezd se zvýšenou opatrností, boural tam osobák s náklaďákem. Pražský okruh, i tam počítejte s dopravní nehodou, a to na 22. kilometru ve směru na letiště. D3 na 64. kilometru ve směru na České Budějovice, tam je zase rozsypaný náklad na dálnici, policie už to tam řeší. A D48, 20. kilometr ve směru na Olomouc, leží dřevo na vozovce.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,0

Páteční pohoda a ještě před námi prodloužený víkend. To se to hezky jede třeba z práce, anebo už na nějaký ten prodloužený víkend třeba jedete. Mně sem přišla teď SMSka, že tady rodina míří do Polska, tak hlavně opatrně. To jste si teda zvolili pěkně prodloužený víkend a pěknou dálku, tak hlavně opatrně. No a schválně relaxáci, když si dáváte banán, myjete ho před konzumací, já ano a občas se mi za to okolí směje, že vlastně omývám banán, ale u nás doma se umývá všechno. Ovoce i zelenina. A myslím si, že děláme dobře. Některé druhy zeleniny a ovoce mohou mít na sobě i zbytky pesticidů. Mezi plodiny, které opravdu pečlivě umývejte, patří třeba paprika, rajčata, listová zelenina nebo čerstvé bylinky. Neznamená to automaticky, že jsou ale nebezpečné. V Evropě jsou totiž stanovené maximální limity a potraviny se pravidelně kontrolují. Ale stejně, jak ovoce, tak zeleninu pořádně omýjte pod tekoucí vodou. No a co ten banán? No taky, já jsem ještě před tímhle vstupem se zeptal chatu. A ten odpověděl, banán před oloupáním umývat nemusíte, protože jeho silná slupka spolehlivě chrání vnitřek a vy jí při jídle nejíte. No, tak aby pak po nějaké době chat nenapsal, až mi bude třeba špatně. Máte pravdu? Předchozí odpovědi jsem se zmýlil. Omlouvám se za zmatení v předchozí zprávě, vy vlastně nejste jako opice. Jelen, další odpolední muzika a Vlčí srdce na relaxu. Hezký poslech.

0: Barry White na startu víkendu. A prodloužený víkend ozdobí úplněk ve znamení Berana. Hvězdy u příležitosti svátku svatého Václava všem chtějí připomenout, že jediným vládcem našich věcí jsme my sami. Znamení Berana je synonymem odvahy a že není třeba něco považovat za ztracené, možná jen dočasně nedostupné. No a hvězdy nejvíce přejí vodnářům. Ti by rozhodně měli využít všech výzev, který jim osud klade do cesty. Tak tedy na dálku zdravíme všechny vodnáře.
1: Takhle.

0: Je tu přesně 15. hodina, přestane i Barča a je se mnou ve studiu.
1: Kladenské autobusové nádraží už pomalu, ale jistě dostává svou finální novou podobu a policisté prověřují podání pokrmu z prošlých vajec, jak potvrdila pražská hygienická stanice. Hezké odpoledne s Relax Rádiem.
2: Relax Rádio.
1: Kladenské autobusové nádraží dostává novou podobu. Cestujícím už slouží dvě nová nástupiště s 8 stanovišti, digitálními označníky, přístřežky a novým osvětlením. Součástí rekonstrukce je také výsadba 10 stromů a nové parkoviště se 118 místy. Celý areál má být dokončen v říjnu. Na Křivoklátsku začne příští týden výluka na železnici. Od 29. září do 7. listopadu nepojedou vlaky mezi Roztoky u Křivoklátu a Rakovníkem. Cestující budou muset využít náhradní autobusovou dopravu. A hrad Křivoklát upozorňuje na omezené parkování kvůli stavebním pracím v městysu. Mluvčí krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová se s námi podělí o informace ohledně olova v pitné vodě.
3: Ve věci kontaminace pitné vody olovem ve vodojemu Odolená voda jsme v intenzivním kontaktu s provozovatelem tohoto vodojemu, což jsou Středočeské vodárny. Voda v této chvíli není pitná, to znamená, že se nesmí pít ani využívat při vaření. V postižených lokalitách bude náhradní zásobování pitnou vodou rozmístěno k prioritním objektům, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení, a dále bude zajištěno náhradní zásobování ostatních obyvatel. Do doby zajištění náhradního zásobování ve zmíněných lokalitách lze k pití a vaření použít pouze voda balená.
1: Jak se celá situace bude řešit?
3: V současné chvíli provozovatel dělá opatření k tomu, aby ta voda byla opět pitná, a průběžně dělá rozbory, které posílá krajské hygienické stanici, a ve chvíli, kdy to bude v pořádku, provedeme kontrolní odběr a poté tedy voda bude prohlášena opět za pitnou. Časový horizont v této chvíli nedokážeme předjímat, ale doufáme, že k nápravě dojde co nejdříve.
1: Pražští policisté prověřují podání jídla z prošlých vajec v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zhruba 250 dětí a dospělých, které se ve škole stravují, má zažívací potíže. Salmonelóza byla do dnešního dopoledne potvrzena u 22 dětí. Přibližně 40 osob je v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče.
2: Sport.
1: Velká cena České republiky silničních motocyklů se vrací zpět do červencového termínu. Letos se závod seriálu Mistrovství světa konal v červnu. V dnes promotérem zveřejněném kalendáři pro rok 2027 byl brněnské akci přidělen termín od 16. do 18. července.
4: Sponzorem aktuální

0: aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
1: Relax Radio. Časí.
2: Na Kladně aktuálně měříme 16 stupňů Celsia. Obloha je polojasná, večer se bude postupně vyjasňovat a v noci nás čeká většinou polojasno, ve druhé polovině noci se vyjasní. Nejnižší noční teploty budou 6 až 3 stupně Celsia a ojediněle hrozí i přízemní mrazíky.
3: Já jsem minulou hodinu mluvil o tom, že když si dáš sýr ke večeři a pravidelně, tak ti to prodlouží život. Což je skvělá zpráva, fakt? Hlavně pro tebe, protože, ale jo, počkej, nemůžeš tam brát ale smažák, to ne. A ty miluješ smažák, vy?
2: No tak ten lánskej nejvíc, že jo? Ale tady u nás v hotelu je taky dobré.
3: Plánech na náměstí, ale musí říct.
2: Na náměstí?
3: A to už stačí. Tak a po víkendu potom prodlouženém jdem oba dva na kobereček za skrytou reklamu, kde mají skvělej sír. Tak Monkey Business, my jsme teď udělali taky takový business skrytej. My Friends, už za chvilku, hezké odpoledne.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: nejnovější, co máme v playlistu Rádia Relax. Další novinky hledejte i na našem webu. No a pokud máte rádi starší muziku a chtěli byste si na ní i zatančit, tak tady máte od nás tip, kam vyrazit.
1: Léta 80.

0: Za chvilku se společně vydáme opět na dálnice, taky si dáme souboj moderátor versus právařka, ale ještě jednou dnešní téma. Kdy jste naposledy něco předstírali, že umíte? Samostatnou složkou by mohlo být vaření. Kolik lidí o sobě řekne, já umím vařit, a pak zjistíte, že jejich repertoár tvoří tři jídla, špagety, řízky a něco třeba z jednoho pekáče. Přitom kuchařské sebevědomí má jednu zvláštní vlastnost. Vlastně dokud nikdo neochutná, tak jsme všichni šéfkuchaři. No a pojďme i na vaše další SMSky, které dorazily během Fresh Timeu. Michal píše, ahoj Honzo, tvářím se, že poznám kvalitní kávu. Pak je tady, když se bavím o autech, dělám hodně chytrou. A tady se mi líbí tahle zpráva. Předstírám, že chápu všechny technologie, ale když mi něco nejde, prostě to restartuju. A píše i posluchač Jirka, ahoj, zdravím do rádia. Já předstírám, že umím mluvit německy. Když dojde na lámání chleba, používám nohy, ruce, prostě všechno ke komunikaci. Tak zdravíme Jirku.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hermann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená, kilo s apkou, pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak jdeme na dálnici a začínáme Pražským okruhem, kde nám hlásíte dvě dopravní nehody. Ta první je na 17. kilometru ve směru na letiště. Dopravní nehoda, střed dodávky s nákladňákem, na místě je policie. A o kousíček dál, 22. kilometr, opět ve směru na letiště, další dopravní nehoda, střed dodávky s osobním vozidlem. No a ještě D6, tam je nebezpečná situace, nějaký odvážlivec kaskadér. D6 na 7. kilometru na trase Praha Karlovy Vary, je tam muž, co jede na koloběžce. Tak pozor na něj.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: kolega Aleš Švarc už je tady, ale ještě už nás chtěl vyhnat ze studia, viď? Ale já říkám, ne, ještě musím dát Aleši souboj. On se těší na dnešní vysílání.
1: On je nedočkavý.
0: On je nedočkavý, ale zase jako jo, je pátek, prodloužený víkend před náma, takže ta atmosféra opravdu je tady veselá i u nás ve studiu. Pojďme tedy na dnešní souboj, já doufám, že mě nebudeš trápit, když je pátek.
1: Ne, tak já si myslím, že ne.
0: Tak uvidíme, no, uslyšíme. Pojďme na to. Fight. Tak, co máš pro mě?
1: Takže dnešní ukázka je ze sitcomu z roku 1986. To mě zarazilo, ten rok, protože já jsem tenhle sitcom jako malá milovala. Fakt, já jsem to sledovala pořád. Měla jsem to ještě na VHS. Mm-hmm. Takže si myslím, ale vzhledem k tomu roku, ty jsi byl malej, že jo, v tomhle roce.
0: Byl rok.
1: No, takže, ale když já jsem na to koukala jako dítě ve školce, tak ty to musíš znát, Honziku.
0: Tak nás to v devadesátkách určitě tak muselo zasáhnout.
1: Hele, já bych ti moc nápovědy nedávala.
0: Já, jasně.
1: Protože já si myslím, že tady je to jako jasný.
0: Já bych možná i řekl takhle dopředu, co to je, ještě bez ukázky, ale bojím se, že si propálím takhle dva body, jo. Ale mám takové tušení, co by tě mohlo bavit, protože podle mě tohle je kultovní jako sitcom a ten musel bavit v devadesátkách úplně všechny.
1: No,
0: ale
1: já
0: bojím
1: si to
0: se, že
1: jsi taky
0: to třeba změnila, jo? Že to bude třeba něco, že překvapíš.
1: No tak jdeme na to, ne?
0: Tak pouštěj.
2: Je chlupatej, těžkej a žvaní.
3: Jo, tak co kdybyste se dali do té opravy, abych dostal svý těžký, chlupatý tělo pryč od vás?
4: Působí tak lidsky.
3: Hele, nemusím se nechat urážet.
2: My nemusíme s každým hnedka přátel.
3: To je fakt. Napřed se najíme, spřátelíme se později.
2: Jak to? Ty taky jí.
3: Máte kočku?
0: No, tak ještě, že jsem to neřekl, tak to můžu takhle na rovinu říct, že aha, bych přišel rovnou o dva body a tohle je zrovna sitcom, který mě nebavil v těch devadesátkách.
1: No ale když říkáš, že tě nebavil, tak to ale znamená, že píš.
0: Vím, co ano, to je za sitcom. Je tam taková hnědá, chlupatá postava.
1: Máš dva body, Honziku.
0: Děkuju, tak fanfára. Dva body teda pro tým moderátorů, no a pro posluchače máme dneska písničku na přání 606-736-736, pokud jste to poznali, tak nám napište do studia, ale za mě nejlepší sitcom v devadesátkách, když jsme byli malí děti, tak Krok za krokem.
1: Tak to je jasný, Krok za krokem je číslo jedno.
0: No, tak ale ty jsi řekla, a tohle máš na druhém místě?
1: Krok za krokem měla Jarka už, to se mi dávala, ale tohle, i když já ti nevím, možná vyrovnaně.
0: Tak to je hezký teda. No tak když už mluvíme o devadesátkách, pojďme tomu přizpůsobit i playlist.
5: Relax, největší hity 90. let.

0: Je, tak takhle jsem se dneska radoval, když jsem slyšel tu ukázku, kterou jsi dala. Já ji teď připomenu posluchačům, co nás teď naladili.
1: Chlupatej, těžkej a žvaní.
0: Tak, co píšou naši posluchači?
2: No, já jsem teda dost překvapená, protože těch táborů je dneska strašně moc.
0: Jo?
2: Vždycky jsou tak dva, maximálně tři, ale těch názorů je tady strašně moc.
0: Tak dej něco, dej.
2: Tak,
0: co je chlupatýho teda?
2: No, to mě teda zarazilo úplně nejvíc.
0: Ano.
2: Tady píšou E.T.
0: No.
2: Ten chlupatný přece nebyl.
0: No a nebyl to sitcom, že jo?
2: To ještě k tomu, to byl film přece, jo. Hmm. Takže říkám, těch názorů je tu hodně, ale přece jenom...
0: Jsou tam i správné.
2: Jsou tady správné odpovědi.
0: Takže jdeme na telefon. Koho tam máme? Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne, tady je Hanka.
2: Hezké
0: Hanko,
2: odpoledne.
0: Dobrý den. Kam jsme se dovolali?
3: Dokladná.
0: Do práce. A kolik je konec?
3: 16.00.
0: No tak to je za chvilinku. 15 minut, to je hezký.
2: A vzhůru víkendu?
3: Už se těším na víkend, bude hodně akcí, tak už se těším.
0: A bude hlavně prodloužený, což je?
3: Bude prodloužený, právě, ještě ke všemu.
0: Tak pojďme ještě chviličku pracovat, ne těch 15 minut, to necháme na Hance, tu práci, ale my musíme rozlousknout pro ostatní, co napsali, že si myslí, že je to třeba E.T. mimozemšťan, tak není, co je teda správná odpověď?
3: Je to správný Alf, takovej ošklivý mimozemšťan, co miloval kočky, ale k jídlu.
2: Je to správně.
0: Tak ano, je to správná odpověď. No a když už jsme u těch sitcomů, tak jaký byl ten nejlepší v devadesátkách?
3: V devadesátkách, na to jsem koukala, to jsem byla čerstvá matka, to jsem asi toho moc neviděla. Devadesátka, možná nějaký dětský ty, ale měla jsem ráda Krok za krokem.
0: Jasně.
3: Mám ráda, teď nevím, jestli jsou devadesátek, to asi nebudou Přátelé. A ty asi nebudou, a teďka užijím na Teorii velkého třesku, to taky něco zavadesátek.
0: Souhlas, takovouhle...
3: Jako a hit... Než jsem měla ráda.
0: No, tak takovouhle hitparádu bych asi sestavil taky.
2: Ano.
0: A co tedy dáme do té hudební hitparády? Co zahrajeme Hance na těch posledních teď už 14 minut práce?
3: Něco od Evičky Farný.
0: Dobře, na ostří nože dávám do playlistu.
2: To je moje oblíbená.
0: Jo,
3: tak
0: doufám, že budou mít radost i ostatní posluchači, ale já myslím, že s Evou určitě. Takže přejeme krásný prodloužený víkend.
3: Vám taky, já moc děkuju.
2: Ahoj.
4: Relax Radio. Honza Ladra. Bára Průšová. Relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
2: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
3: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Je to 16. hodina, úplně přesně naproti mě sedí Baruška, už jsme před chvilinkou probírali politickou situaci, takže je ten pravý čas na to, abychom se vrhli na páteční odpolední zprávy.
1: České tenisky postoupily do finále, porazili Španělsko a němečtí poslanci schválili snížení energetické daně. Hezký pátek vám přeje Bára a Aleš.
2: Relax Radio.
1: Středočeské vodárny kvůli kontaminaci vody olovem podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Prověřují také možnost, že zdrojem znečištění mohla být stará skládka. Nadlimitní olovo se objevilo v 16 z 36 vrtů. 14 z nich vodárny odstavily. Omezení používání vody se týká zhruba 20 000 lidí a podle vodáren může trvat několik dnů. Voda se zatím nesmí používat na vaření a pití. Technické služby v Lounech nakoupily na zimní údržbu 300 tun posypové soli. Město tím reaguje na zkušenosti z minulé zimy, kdy kvůli ledovce zásoby soli došly. Technické služby chtějí být na případné sněžení a náledí připravené s dostatečnou zásobou. Mluvčí policie Středočeského kraje Vlasta Suchánková nám přináší informace o dnešním nálezu, u kterého byl zapotřebí pyrotechnik.
3: Dnes ráno jsme přijali po 8 hodině ráno oznámení od muže, který prováděl výkopové práce, že narazil na podezřelý předmět a není vyloučeno, že by se mohlo jednat o munici. Výkopové práce tak byly i hned zastaveny a místo do příjezdu pyrotechnika střežili policisté. Ten poté po příjezdu sdělil, že se nejedná o žádnou munici, ale o starou skoro dovanou součástku.
1: Poslanci německého spolkového sněmu dnes schválili dočasné snížení energetické daně na naftu a benzín. Opatření bude platit od 1. října do konce roku a cenu by mělo snížit o 17 centů na litr. Vláda kancléře Friedricha Merce, která návrh předložila, zasáhla tímto způsobem letos už podruhé.
2: Sport.
1: České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková.
4: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio.
1: O víkendu nás čekají příjemné teploty, v sobotu nám meteorologové slibují 21 stupňů Celsia, v neděli 22 stupňů Celsia a takto hezky by mělo být i příští týden. Rána budou ale už chladná, počítejte maximálně se 6 stupni.
0: Otázka je jasná a na snadě, máme krásný víkend, ano. Co s ním počít?
1: No, já jsem říkala, že jako ještě nevím, jo. Ale...
0: Už se tě někdo ptal, jo? No, asi třikrát už.
1: Ne, jenom jednou, ale to bylo někdy dopoledne,
0: ano.
1: Takže prostě teďkon už samozřejmě vím, jo, já jako tím, že jsem tady
0: Ježiš,
1: týden
0: ty jsi ženská,
1: nebyla.
0: Ty než se vyžvejkneš, tak to bude půl
1: pátý.
0: Tak ale
1: prostě to musíš to říct, jako jo, tak se mě nemůžeš ptát, ale já už to řeknu.
0: Jak říct jednu informaci během 4
1: takže
0: minut?
1: Takže v neděli, protože v pondělí teda budeme doma všichni.
0: Výborně, to jsem právě potřeboval vědět, jako, to je dost důležitý.
1: Ty ne, viď, ty jdeš do práce.
0: No, ale až odpoledne, tak, to je v pohodě.
1: To nevadí, no já teda nejdu nikam.
0: Dobře,
1: v pondělí.
0: Dobře, tak se vraťme zpátky k tématu.
1: Takže já budu grilovat v neděli.
0: Wow, tak na tohle to jsem se těšil, vyloženě. No, a já vám k tomu budu hrát, ale už dneska. Já mám tuhle písničku hrozně rád, protože ta je strašně textově jednoduchá, ram pam pam a je vyřešeno a popřejeme vám krásné páteční pozdní odpoledne, protože už většinou máte po práci.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Lehké vzpomínání na středeční hitparádu Relaxádu, to znamená speciální hitparádu Relax Rádia, která běží každou středu od 18. hodiny večera, hlavně kterou tvoříte vy svým hlasováním na www.radio-relax.cz. Robin Schulz od předminule do minule měl téměř megaskok z 10. místa, to znamená z toho novinkového, se dostal až tuším, že na 5., což mi přijde na jedno kolo docela slušný. Je to proto, že Robin Schulz ví, kam sáhnout takzvaně, protože je to remixér a veme si vždycky takový ty starý osvědčený hity, trošku je předělá, nabouchá to BPMkem, udělá tomu takový moderní kabátek a pustí to do světa. Tahle ta skladba Take It Slow, jako ta nemá chybu. Jinak má k tomu samozřejmě parťáka, ten se jmenuje Watermort a už to tady říkám asi po 16. Mně se na něm líbí to, že on si svoji přezdívku vlastně vymyslel kvůli tomu, že v létě má strašně rád, když se válí u vody a jeho nejoblíbenější nafukovací matrace je právě Watermort. Tak tolik jenom taková lehká historie a teď jdeme dál.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio. Baby,

0: 8 minut chybí do půl páté na relaxu, Matěj Smutný, co si budem povídat, dneska, když jsem šel po ulici do rádia, tak jsem se díval s vámi, tak jako jsem sledoval obličeje všech, kteří se třeba vraceli z práce nebo šli z nákupu a tak dále a všichni jako byli relativně spokojenější, to znamená i nějaký ty úsměvy tam byly a podobně. Není se co divit, máme před sebou docela dlouhý víkend o jeden den, ale on každý den je dobrý. Užijeme si volna odpočinku a navíc má být hezký počasí, takže super.
1: Léta 80. hity 90. let

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Před malou chvilinkou jsem se díval tak jako lehce a zběžně na předpověď počasí na víkend a i na to volný pondělí, který si budeme všichni užívat. Jako vypadá to dobře. Neříkám, že se neobjeví nějaký mráček, ale teploty budou dobrý. Proto si myslím, že na akci, na kterou vás pozvu, to bude stát za to. Svatováclavské slavnosti na Budči u Zákolan. Proběhnou v pondělí 28. od 10 do 18 hodin. Teď těšit se můžete na několik divadelních a hudebních představení, vystoupení šermířů, taky sokolníků, ukázky dobových řemesel, rukodělné dělničky, to znamená asi, že si budete moct něco zkusit i vy sami. A protože to jsou svatováclavské slavnosti, tak samozřejmě nesmí a hlavně nebude chybět ani průvod svatého Václava.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Za 2,5 minutky máme 4:45, je pátek 25. září, před námi jsou 3 dny volna, to se úplně jinak říká a hlavně si to určitě jinak budete užívat než klasický víkend. Já jsem se v tuhletu chvíli podíval do kalendáře na takový ty netradiční výročí, protože za chvíli podíváme se na ty narozeniny a svátky a to už zase něco jiného. Našel jsem tady, původně jsem si teda říkal, jakože zaplať pámbu, já konečně můžu tak jako taky slavit, ale ono to úplně jako není s tím, co jsem původně myslel. Dneska je totiž Národní den čmáranic, je to tak, a já vzhledem k tomu, že moje výtvarné umění je téměř nulové, tak jsem si říkal, wow, budu slavit. Nicméně má to co si v souvislosti s epilepsií, takže si myslím, že to jako úplně na oslavě není. Každopádně, pokud máte doma nějakou čmáranici, klidně se s ní vyfoťte a můžete jí dát někam na sociální sítě, i jakože slavíte.
1: Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 25. září. Tento den roku 1899 se narodil kreslíř, karikaturista a spisovatel Ondřej Sekora. Ročník 1906 je ruský hudební skladatel Dmitrij Šostakovič. Roku 1968 přišel na svět hudebník a herec Will Smith. Roku 1913 se narodil slavný československý fotbalista Josef Bican. Zemřel 12. prosince 2001. Ročník 1951 je slovenský operní pěvec Peter Dvorský. Roku 1979 měl na Broadway premiéru muzikál Evita. Roku 1952 se narodil americký herec Christopher Reeves, nejslavnější představitel Supermana. Zemřel 10. října 2004. Ročník 1944 je držitel Oscara americký herec Michael Douglas. Ve stejný den, ovšem o 25 let později, se ve Walesu narodila jeho manželka Catherine Zeta-Jones. I ona má doma hereckého Oscara za roli v muzikálu Chicago. Roku 1880 poprvé vyšla knížka Pes Baskervilský. Roku 1980 zemřel ve věku pouhých 32 let na předávkování bubeník legendárních Led Zeppelin John Bonham. Roku 1998 přeplaval Francouz Bernard Lecomte jako první člověk na světě za 71 dní Atlantský oceán. Tento den roku 1995 dokázala Mariah Carey single Fantasy dostat jako novinku okamžitě po vydání na první místo americké hitparády. Stalo se to teprve podruhé v historii.
2: Relax. Relax Radio.

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

Svižná porce francouzského jazyka Kate Ryan, The Chante. Za chvilinku, přátelé, tady budou další páteční odpolední informace, to znamená takový lehký servis, kde se dozvíte, jaké počasí vás čeká o víkendu a taky si nabídneme muziku do příští hoďky. Tak poslouchejte dál, buďte s relaxem.

0: Stihli jsme to úplně přesně, je tu 17. hodina právě teď.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Časí.
0: Takhle, já hlavně doufám, že to vyjde podle předpovědi, aby jsme vás teďka nenalákali, jak to bude úžasný a skvělý a podobně, a ono to pak nevyšlo a neobjevilo se. My jsme se přepočítali, nebude to. Každopádně podle předpovědi meteorologů nás čekají velmi příjemné teploty. V sobotu nám meteorologové slibují 21, v neděli dokonce 22 stupňů Celsia, což je zvláštní, protože spíš víc sluníčka bude v sobotu než v neděli. Každopádně hezky by mělo být i příští týden, ale pozor, už to přichází. Rána budou chladná a počítejte po ránu maximálně se 6 stupni. Ještě jsem chtěl podotknout, že navzdory této teplotě a vůbec tomu počasí a té předpovědi, náš kolega Honza stále dodržuje svůj kraťasový příchod do práce, tak jsem docela na něj zvědavý příští týden. Nabízíme muziku, Užel a Ultra na té. Momentu desátné, já si myslím, že tohle je ideální pozvánka na nějakou pořádnou taneční party, na nějaký ten mejdánek, tak jestli jdete dneska nebo zítra, anebo třeba v neděli, protože v pondělí se do práce nejde, tak doufám, že si to pořádně užijete.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: 7 minut po 17. musím vám prozradit, že vždycky, když hrajeme tuhle tu skladbu, tak si tady s kolegou Honzou takzvaně chrochtáme blahem, jak se nám líbí. Jako paradoxně nám to sedlo obom, i když jsme úplně každý jiná věková kategorie. Užel a ultranaté Moving to the Sun, je to jedna z hitovek relaxády, která už ale v relaxádě není. Vysvětlím, my jsme si mysleli, aspoň teda jako jsme v to doufali, je to tak asi 14 dní naspátek, že se tam nějaký ten týden udrží, to znamená, že se dostane z novinek do té základní desítky, kde vlastně o nich rozhodujete vy svými hlasy na www.radio-relax.cz. Jenže, asi jako nejsme úplně klubově založený, prostě tahle ta muzika se do té desítky nedostala. Takže ve vysílání sice uslyšíte, my máme trošku radost, ale co se týče vašich hlasů, tak jako bohužel, tu budete muset dát nějakým jiným skladbám, které tam ale 100% najdete a věřím tomu, že si 100% i vyberete. No my holci budeme chrochtat jenom do vysílání, no.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: musím teda říct, že když jsem si nějak připravoval úvod, tak jsem chtěl říct stará zkušená harcovnice Madonna, ale jako nakonec jsem to stará vypustil, řekněme si upřímně, je to prostě zkušená harcovnice Madonna a její music. Mimochodem připomínám, jenom abyste tak jako tušili a věděli, že Madonna se po neuvěřitelných 23 letech vrátí k živému vystoupení na MTV Video Music Awards a to rovnou jako před celou show, to znamená 27. září v Los Angeles. To znamená už za dva dny. Holka už asi hodně trénuje. Tak jenom abyste věděli, na co se můžete třeba podívat.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop. Relax Radio.
3: Relax.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 17:30, pojďme se podívat na dálnice. Nemáme toho moc, ale tak pro jistotu, abyste věděli. Na D8 se zhruba na 92. kilometru ve směru na Německo, to znamená na Drážďany, stojí porouchané vozidlo, což jako v podstatě při pátku není až tak nic neobvyklého, stojí jich víc, ale tohle je osobní a je to v místě, kde dost špatně by mělo být odstaveno v odstavném pruhu, to znamená zasahuje lehce do pravé vozovky, teda do pravé části jízdního pruhu. Tak ty jsem to trošičku zmotal, ale jde prostě o to, abyste s tím na tom 92. kilometru počítali, protože z vlastní zkušenosti vím, jak dokáže překvapit odstavené vozidlo v odstavném pruhu. Na D1, na 10. nebo skoro na 11. kilometru ve směru na Brno je nehoda, jsou tam dvě havarované vozidla, mělo by to být docela i trošku delší, zhruba do 6:30 se tady píše, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a vzhledem k tomu, že to je osobák a nákladák, tak bych tam na tom místě asi trošku zbystřil, jinak na místo přijede policie České republiky, jestli už tam není. A D5, to je poslední varování mezi 35. nebo vlastně na 35. kilometru je, mělo by to být zhruba do 6:45, porouchané vozidlo, to znamená taky stojí v odstavném pruhu a je to nákladák. Je možný, že už bude pryč, ale je dobrý s tím radši pro jistotu počítat.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

10 minut po půl šesté posloucháte Radio Relax, je pátek, konečně vysněný pátek za ten 25. září, který je o to zajímavější, že to volno máme drobátko delší ještě o ten jeden den, jako když ho najdem. Možná, že právě teď rozhodnu o tom, co budete dělat v pátek a v sobotu večer.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Já si myslím, že chlápek, který teďka dospíval, který má přezdívku Mondo, ale samozřejmě civilní jméno Armand Duplantis, si na nezájem pohledu, hlavně teda těch ženských, stěžovat rozhodně nemůže, protože co se týče atletiky, okamžiku, kdy se objeví ve výškařském sektoru, ale myslím tím skok o tyči, tak jako všechny ty oči, ty ženský, prostě všichni na ně koukají, protože co si budem povídat, má 15 světových rekordů, ještě navíc vypadá dobře, jediný pech je v tom, že prostě má přítelkyni a myslím si, že tam už je to hodně vážný. Na druhou stranu musím teda uznat, že fakt je ten, že když už se trošičku nudí, tak se rozhodne, že dobyde svět hudby, tedy muziky, abych byl úplně konkrétní, a to dokonce tak, že si nastavil jako nepříliš malé cíle. Armand Duplantis totiž jakoby rád, aby vyhrál do budoucna, nebo vyhrál, aby dostal hudební cenu Grammy, což by bylo v podstatě pro něj takové jako ocenění. Musím k tomu na druhou stranu říct, že u nás jsme ho měli v Relaxádě, tam se nedostal až do první trojky, ale to nevadí, já si myslím, že jako výhledově v příštích pár letech ho to určitě nemine.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 18 hodin a 1 minuta, to znamená konečně páteční večer.
1: Sponzorem aktuálních zpráv o počasí je společnost AV Kladno, specialista v odpadech a údržbě komunikací.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí,
0: časí, časí, časí. Tak i když to tak třeba právě teď nevypadá, tak o víkendu nás čekají příjemné teploty, v sobotu dokonce 21, v neděli 22, co se týče oblohy, tak v sobotu by mělo být samozřejmě líp, i sluníčko v neděli uvidíme, nechci předbíhat, každopádně počítejte s tím, že relativně hezky by mohlo být i příští týden, rána ale budou už chladná, to samé i večery, počítejte maximálně alespoň ty rána 6 stupňů Celsia, víc ani náhodou. No, aby vám nebyla zima, tak myslím si, že třeba zrovna dneska by se to i hodilo. Co se nechat naladit takhle muzikou 90. let? Yeah. 24/7, a jestli vyrazíte někam večer, kde se třeba takhle hraje, tak si na mě pak vzpomeňte.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: Pokud trošku sledujete současnou pop music, tak vám neušlo, že Miley Cyrus, já ji teda pracovně říkám malá Madonna, protože co si budem povídat, ona už od začátku jako ty její manýry chytá taky, vydala nový album, se kterým pozor, přichází i vlastně jako nové jméno, by se dalo říct. Ne, že by se přejmenovala celá, to asi ne, ale už si neříká Miley Cyrus, ale na tom novém albu už je uvedená jenom jako Miley, takže je to vlastně taková jakoby nová hudební kapitola. Tak hlavně doufejme, že se jí bude dařit. Tahle ta skladba Bus Persides je i v relaxádě, kde jako šplhá nahoru. Šplhá, já si myslím, že tam se dostane hodně vysoko, ale to už záleží i na vás. www.radio-relax.cz. Mimochodem se tam hned můžete podívat i na psího fešáka. Za chvíli jdeme na něj.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

Tak touhle muzikou jsem vás zval třeba někam si trsnout dneska večer. Muzika 90. let, jako velehit, jako blázen, chtěl jsem říct jako kráva, ale řekl jsem radši blázen. 24/7, Is It Love, spoustu dalších pecek třeba hrajou podobných v kavárně Hotel Kladno, tak jestli to máte rádi, tak určitě tam doražte. Jinak my se za chvilinku podíváme už do světa psích miláčků. Jedna, která formou de facto pozvánky na Facebook, ale to má čas, a jednak tady máme taky pozvánku do psího útulku. Tam máme dalšího psího fešáka, brali jsme ho v pondělí, zopakneme ho dneska, to znamená při pátku.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: Tak je tady pátek, je 6:30 a 2 minuty k tomu. Pojďme si připomenout, koho jsme nabízeli v pondělí, protože tenhle ten černý pejsek, příjemný, krásný, ideální do rodiny, kde se hodně pohybujete, ten je stále k mání, jmenuje se Damian, je to kříženec, je to kastrovaný pes, narozený v roce 2017, váží 28 kg a měří 58 cm. Tolik jako stručné údaje, v Kralupském útulku je od roku 25, přivedl ho tam majitel, protože už to jako nějak nestíhal. Každopádně, Damian, na to jsem upozorňoval už v pondělí, není pes pro lenochy. Je hodně aktivní, to znamená, jestli hledáte nějakého parťáka, třeba nějaký delší procházky, na běhačku a tak dále. Ideální. Jinak počítejte s tím, že můžete klidně, protože na vodítku se chová vzorně, netahá a je poslušný. S fenkami vychází dobře, tak to je jasný, to je pochopitelný. V kotci je čistotný a hledáme pro něj domov v domku se zahrádkou, nejlépe s přístupem do domu. Myslím si, že tenhle ten pejsek, který se jmenuje Damian a který ho najdete na www.radio-relax.cz v sekci pejskostránka, bude nejenom prima parťák, ale dokáže ohlídat i vaši zahradu. Jinak připomínám, je z Kralupského útulku Lesan, kdybyste si tam třeba o svácích chtěli zajet podívat.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz.
2: Relax Radio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

7:15, posloucháte Radio Relax, je pátek 25. září, já jsem před chvilinkou tady vyběhl na naše terásky, musím uznat, že venku je takový zvláštní světlo podvečerní, by se dalo říct. Skoro bych řekl, že to láká člověka, aby vyrazil někam na nějakou procházku, a nebo, když to asi není úplně ideální oslý můstek, se můžete podívat, pokud jste doma na náš rádiový Facebook, protože a jelikož, když už jsme před chvilinkou se bavili o psech jako takových, tak tam je, no, dalo by se říct, taková srandička, trochu humoru a tak dále. Jestli máte blbou náladu, tak se podívejte k nám na Facebook, třeba vás to rozesměje.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Navštivte vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda. Amont Kladno, Rozdělov, Smečenská ulice. www.amont.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Pokud byste v podstatě na cokoliv potřebovali dneska večer trošku víc času, tak můžete to využít i s touhletou muzikou Niall Horan, Little More Time. Máme za pár minutek 19. Já jsem si říkal, ale před celou vás ještě musím pozvat, protože kdo ví, třeba si dneska někdo domluví nějaký to rande, teď přemýšlíte, kam vyrazit, kde se potkáte a tak dále. A tip pro vás máme.
1: Klub Rádia Relax je tu pro tebe každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: Dojeli jsme do konce hodiny v docela svižným tempu. A Luna, papara papa. Aha, papa, půjdu za chvíli i já. Jenom vám řeknu, jak bude o víkendu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Čekají nás příjemné teploty, a tak v sobotu, tak i v neděli. V sobotu nám slibují 21 stupňů, v neděli 22 stupňů. Hezčí obloha by měla být ale v sobotu. Budeme jenom doufat, že se to alespoň trošku překlopí do neděle. Jinak počítejte s tím, že rána budou do budoucna, i ten příští týden, a už i večery, i když teď je tam ještě velmi příjemně, takže budou chladná, to znamená tak jako 6 až 8 stupňů, max 10, ale to musíme být hodný. Protože jelikož máme 19.01, teď už vlastně 0.02, tak by to chtělo něco takového romantického trošku. Tak pokud třeba plánujete svatbu o víkendu, tak by se vám takový Bruno Mars mohl hodit.

0: Když se to tak vezme kolem a kolem, je to docela dobrá muzika na to požádat třeba tu svoji vyvolenou o ruku. Tak když vydržíte za pár minut, zatím si to nacvičte a můžete to zkusit třeba dneska při pátečním večeru. Ona pak má na to 3 dny, aby to rozchodila.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 26. září. Tento den roku 1871 si jakýsi D.O. Saylor nechal patentovat cement. Roku 1898 se narodil americký skladatel George Gershwin, kterého proslavila hlavně jeho Rhapsody in Blue. V roce 1945 přišel na svět Brian Ferry z kapely Roxy Music. Ročník 1948 je v Českých Budějovicích narozený první československý kosmonaut Vladimír Remek. Roku 1962 se narodila Tracy Thorn, členka Everything But a Girl. 26. září 1934 byl spuštěn na vodu tehdy největší zaoceánský parník světa Queen Mary. V 57. měl na Broadway v New Yorku premiéru světoznámý muzikál West Side Story. Představení zažilo úctyhodných 734 repríz. 12 let na to vydali Beatles svoje slavné album Abbey Road. Tento den roku 1948 se narodila zpěvačka a herečka Olivia Newton-John.

0: potvrzeno, že Británie vrátí do roku 1997 Hongkong Číně. V roku 1964 vydali The Kinks single You Really Got Me. Tento den roku 1998 začala vysílat ruská mutace hudebního kanálu MTV. Roku 1984 vydal Prince slavnou nahrávku Purple Rain.
1: Relax Radio. Relax Radio.